V takim programie nesmedžate iš dude pobrachovač. Tute so na jednom boku bole folkloristice zasadža, na druhým boku pak do novo občevanju starých serbských piesňov integruja. Orchester je tež raz celé sam, bez kora abo revariu svišič. Dež za nje sú napšikvat kompozície Jana Raupa abo Dita Ranouki, kiž by vo sebe v kočebuskim regióne aktívne. A drude je viso ta abo tamna modernýša překvapenka. Program je po takim za všechkýž, chceďa se klasické zynky našich širokých hučných stavíznu odkryč a snano tu abo tamnu znatu melodiu svišeč. Zvonka tie hučby kýž vulky jazz nás hevak svucha.

Wie der Schkottbus switchi wird kunst de genia. Alle die Skamins, Skaminska Borscht, so, sa, hier, do genza, wiecho. Stak mir noa nem wutschahom na switchenischo. A wiecho mužiče potom tisch na tohoschu doživić koncert, a to dujoski koncert. Mistchans dujario tam zahudža, a tisch wulki orchester ze Skolina za sosi doječe, zoby tam vam kvieselu zahudžiu na totla, môže kujde z vás tiež zavišče, niko to školu i stučku povedač vo kaminskej boršči. Kada je to rekavo? Pojedžeme se po melonu, fišlkové caute, junu valcofart a potom zase domoj. Tyž máte tiež vy dopomnenky, necháme júce o tem rade rečeť, što môžete sa rád ľubi přizeviť, máte dženca celý džen čas o tem přemyslovať, snáno vám tá jedna alebo tamná anekdota zase domyslí, všinže to si myslu zohaj. Vosom ponapu šestřiche, dobrá nepřeje, savského osmosti.

0: 5 minút do 6.
1: Nábožné slovo.
0: Maženca Juri Čornak z Nebečic.
2: V dječace kníze Pippi Langstrumpf spera znate je spisovačelky Astrid Lindgren namaka štirovacu sadu. Kak krásne doby v nebesach byč, tež one hiže od vonka dekeriane vupadaja. Sem o tem hiže husto rozmyslovou, dokež jako hobijový fotograf vím, so je ledoma nešto bole fotogene hač nebesa. Když je bo nam hižo od vonka dajkerjane nebesa stvoril, kak krásne budu one za nas potom hakte od nutska. Kak pak přihotujme se na večnosť. Je nam to vonkovne, kaj ščilne dere meče, peneze abo kariéra vážniše, hač dušine vusmirene na boha. Sme po Boži kazni ľubi svoje bližšieho, kaj sebe samo tež vopravdže živi. Kujže z nás ma nadživ zotraje jeho živene z najmenša 80 let, a za nimo proca a potu tež kus kradošče a z Boža doživi. Tala šojedne, kak starý sme, nikto z nás neve, što jice bude. Mili so modlička iš Mojzes v 90. psalme. Vuč nás naše dne ličič, so bychme múdrošť v útrobe naišli. Prošme tu iš Boha, so by nás tak přeživene ved, so bychme čas, kotež nám zbyva, múdre vúžili, pšete s kúždym dňom sme dali a blíže k večnosti. Neveme dre dokvadne, što nás po smerči očakuje. Najvážnejšie pak, što iš dobili vo nebesach vedieť je, nebesa sú živene s Bohom a v tým mieli so hižo na zemi zvučovať.
0: Dobrá Juri Čornák z Nebečíc, ve nedoku a zamovitosti, tam nižšie je v osade. 4 minčiny do 6.

Prošu, vodaj mi Anna Maria Brečner-Zbiva a dopraj, dokaj vedže naš puč, Ištvan Kobela a Andreas Vikinčeho vjersk je? Čeho vjersk je z vami džens rano stavač. Vas převodžeč do rania 6 minčino po 6. To je Alvaro Soler.

0: To začmiči no po šestčech, šuske leto je so započovo, bo ni Elana su vučerjo a šulerjo. Tola, dokež je přemalo vučerjo, so po všem kraju hodžine masivne skroča. Krajne zahred za šulu a guvanje spyta, tak menovane minusove hodžine potekim vupade nikak spravne rozdžilič. Přerezne so v horni vužice ci abo 4 hodžine, abo samo 5 hodžinu tydženzce za kuždu riadunju na planie šmornu. Starši rozpravjachu i žoloni zo nekotre riadunje cive předmete přes mesace z cive viace nimaja. Hudžbu, abo informatiku, tež na serbskich šulach. A hač runješ bi vyša šula v slepom dotal jedna ze svuzaču ze 100% zaručenjom vudžbe v novšulskim liče dojnt tamnych šulov džela. Kak tomu, a kak na to reaguja, je šulski navoda Jan Reho, nam povedal Monika Gerdesova. Rozpravja.
1: Komuž so dere veđe, ma dželič. Ze slepoho bu jedna vučaka přesadžena na šulu, kotri so vele hubenčo veđe. Dalša kolegina džena vumink. A ljeca maja dve riaduni vjace, doke su pjatem a džejatem letniku ci paralelki vutvorili. To la fachovu vučbu mnojih předmetach jenoš pol leta vučuja, abo jednotlivých padach cele vupadneč dađa. To pisa Jan Reho staršiskim listče.
2: Ten hodžinski plan sme mi ižo na koncu zajšvoho šusko leta otvarili a sú tam radone, kotrož maja jenež od prineje do 5. hodžine učbu a to přes cove tydžen. Tam nesú ište vúpade, sú go zaličene, ale što ište nastupat vodkadne radone, džesatky a tiež dževiatka vona šula, tam je to šo poriadne zaveščene.
1: Reho na to skečpňa, zo dobili šulerio kuždu šansu vúžič cenzuru dostač, však nemoža při pouletnem vúčovaniu nešto na pozdíša sunič.

0: Wasserche, der Majakowaska. Aber das Dolapchuka, Stolanitko.
1: Trichy, podobne siste. Ale pchokus poznaješ na brunkojti babje. A skere kulovati formie. Pchoki zaživia so od proška k čenju. A jeli tola razkavnu, zemreja. Vose su skere podovojte. Žeru tež insekte a svodkosče, a moža bez problema viacore razy kavnič.
0: Dale tu na kubasce je žuta čona. A skere podovojte. Potekam jedna vosa.
1: Je vam teši, že napadne mozo su vosy nedom tu, šo jedne hač maš lotruce, jabuko abo pomfritki. Hač zimne, čopve, svutke abo selene, vone tvoča so nuc a chceča tež nešto meč.
0: Na čim da zaleži, že su vosy lice vosibje vodne.
1: Vina na tom je vedro. Suchota a horcota minjenoch tydženju je k tomu vedva, zo kvitki a rostliny nesu lečo tak dere přetrali. Mene k čenju, mene nektara a s tym pizzu za vosy. Potek im sedža na našim lodže.
0: A čo odla tiše naši kobosce, kotraž sutka ne je?
1: Popravom voja vosy menše insekty, napríklad kuntvory. Tola tiež tých je lica suchoty dla mało. Tak vozmu im potom našu kobasku.
0: Rade je příšu nemám. Kak sa pravo zadežu? Sa nebo sa vosa zamazala.
1: Na žádný pad plac nič. Vosy maja so škýtač a sú vážne za přírodu. Nic kež dživia vastočka vokovo so placač. Potom čuje so vorožena a kaunie. Nic na ňu duč. Při vudochaniu nastanie vulikový dioxid. Tun skutkuje na vosu kajš alarm. A potom... Aua! Štojš na krutku kvílu pomaje, když ju z vodu napryskače. Abo užívače vujn citrone, abo tež naliku. To vosy čuč nemoža. A najvážnejše na koncu, pretač vonka z bleše, abo nopaške piječe, poladajče stajne najpredu, hač je so vosa zavudživa.
0: Viele piče vážne. Vosy biedeš športuješ. Znoj kopalskej sezongu. Zabira so jutce rano na podžičích.

0: 4 minciune do napolu 7.
1: Polícia z G.
2: Včera ráno sme vám ve vopkadných pokývach o tom povedali, že je púč miest Nuknicu alejnom zašľahané. Tam je včera ráno bus do Rebe Zaju. Kajže zdieli policia, vie bota na púču a šofér zúbi kontrolu. Nichtu pak so nezraní a bus dobiachu fachuce z Rebe Vúčanč. V Budešine sú paduši v noci na sredu spýtali so do dôľového mobíla zadobyč, to pak so im neporadí, přijúšim na parachu škodu 12 000 €. V Małom Mielkowie sú sa paduši do parkovaca auta na vojoruskej droze zadobili, z auta pokradnichu 100 €, potom spýtachu neznačí so do imbysa zadobyč, to pak so im neporadí, škoda tam pak učinia 500 €.

0: zu der München und Brunner Prost-Hitmännchen. Ich bin das Della nach Sirena, Jurin, und das ist jetzt so Müslo, und da ist es Borja, das ist nicht so Wulze, Nierstanje, nicht so Rosenhausen, ein Mensch, die ich dobe, wo haben ja wie Bobornice, Pomacho, Savisce, Tischwe, Wasche, Gemenje, Runje, tak je. Tutun, Tünchen, Tutun, Kunstigen, ja, pack, nech so proschu, nicht so napschikwat, Nepali, wo se bin nicht so koko, Buschitz, Buschanska, Wonjova, Bobora, wo se rivici, Minuzi, Swisto, Pages hatte Jubilee, Benno Bilkje, Woboru, Sasche, Piat, Quop, Bitau, a nietko poskajče raz, što je vun tam runje v tutem času doživio.
1: Andrej Macala je jeden ze styrch, znamenša to vokovo bošit, přece zase zvyšiš, kotrch se kužda vonjeva vobora pšeje. Jako 16-letne je vun ve vobore započal, potom by to išto let je druhý muž, a vod 2016 nietko je navoda. Šef na 27 aktivnimi vobornikami. A oni sú tiež hodži na to, što ješ stejí pola nich v depoje, 4 leta staré LF Jessac. Zevšim, što ješ také auto treba, tanks s 2,500 litrami vody, mobilne vodu miertak, špeciálne set za vojen v lesu a tak dále. To šo oni juce poponiu na svojim svedženiu v ústaje. A rune, ako mi Andrej ešte poveda, so pola nich v oblito jenož tak vokovo 5 razu sirena vuje... Jak popolu štyrioch, tež kožde ižo na konc tedžina myslí. Andri, vostaj mi sreč sáde stejo. Skočí k kamory a ižo zjedže von do draste vonjovoch vobovniku. Ani žane dvě menšne požišo, další kamarádojo na kolesu, aby auče přismala. Vopravdě, oni přismala. Kolove a trije dele a nuc to škytnije draste. Ja so super pali, so jeden praša. Jeho sobokamarád Markus Bjarš lada na monitor na stene.
2: Ja nujem, nekaj, ja. Mittelbrand, Waldbrand, Puschwitz am Puschwitzer Park.
1: Aha, polo na krome Silvund am Čita. Andrej Macala už na miestem auto štartuje, aber biehu, ja neviem, dvejo, aber cioch menšin, so ižo dževečo dalši přijeli. Potom skoča prini do auta a v žaden jeničky nie dotal pomalu bežal. Vône ešte dvaj dalšie vokovo rožka přismalitaj, tole auto ižo vod jedže.
3: Dote nik auto bere, zase ja zum rožke šiokte, zase zurück. Hej, ja sam nikad lezo tu, a ča pa jedžim los.
1: Tunras šak je puč krutki, při puču do vietrova, so šťernišťo pali. Vojn je jenoš ešte 100 metrov před prini ležonosti Bošic. Na tamnej strane stia nimale v metoch vysoké pomene až na 30 metrov před rčerec zavode. Bosčanci kamarádojo zabočne priskač a dáš na týž dalšie vobore přijedu. Jako prýny tež z vúha a nesvačidva. Na koncu bude ich na polu 5 voborov. Z vodu, motekami a vopačemi kontra pomeniam. Sreč pola stej vulky štom. Vokovo neho sú bošičino reča stvorili a maja netko toustu hadžicu na rameniach. Cele prytku je Roman Mark, kýž je tež ižo cia cici let podľa, a kýž netko do vohyňa prska.
4: Z jasným deca tu viednik do nadbehovanskej skupine, ktorýž je tu vodu da čečeč.
1: Šta sa je dokvene pali?
4: Je nevočná te polo, ktorýž je tu nije vojen dostal.
1: Vokovo pečich pokazuje termometr ešte cia cici stopňu. Pod toustej drastu v oborníku Juška jenož tak beží. A tola voni svoju čestnohamskú službu rade činia. V núznych pánach kaž zaš v piatk a tež pri tajkých svedženiach kaž dženca a judce, kdež spomínaja v Bošicach na jubilej 150 let svoje vonjevoje vobore. S čímž ma tuta mała gmina samo jednu ze z najstarších vonjevoch voborov z cyva ve budyskim okresu.
0: A tak chceme tež gratulovať 150 let vonjeva vobora Bošice Benobiek. Je rozprav jau cimenčine do cibidlky nasetom.

Zapše prošuje Serbske evangelske towarstwo a mačije cvojba šitkih Serbo na vosebite litne pučovanje a serbski svedžin. Potem sem vam hižo pred hodžinu povedala, ale načo smeče so tam sceva, potom tež veselič, tež so dvimaj po pripodnju, dvimaj tam na javokec mačije statoku. V Rubečicach zetkače najprede trebače samo sovje tež pravu adresu, to je Čichorečanska droha číslo 60, vodajče 16, potom dobíče to do vašeho navia zapodač. Tam chceča potom započeč se spučovaniom. Se spučovaniom je start, potom je tiež kofi, přizamkne so v 17 hodinách serbska ekumenická nutanosť s dekanom Vítom Ščapanom a superintendentom serbským Kristofom Romelom z Hočia. A po příšení studce poľadáme na ďalšie pokyby do konca týdenia a dnešného dňa. To je to, co všetko stalo.

Kamičanska boš, čo džen snišo vas vita na fejšliku od Sauta Amelone. Dženca je tak menovane vúčave kamincu svičenského čaha a potom môžete dujerský koncert doživiť. Kamins dujerio sú si zase vúľký dujerský orkestr ze Skolina přeprosili. No aj to je hižo vúľká tradícia, ktorú už môžete tam na toho ščú doživiť. Loni to biezno potom trochu zimnišo večo. Dženca si myslu za to punže, když si tam nohajm kustuži pjezlikštiniče, tam možeče potom kovasku zjesť a tiež pivko vupič a na dujasku kučbu svuchač. No hej, a necháme jutce tiež raz so dopomnič na Kamensku bošč, jutce na soboče, stano možeče a chceče si to dženca přes cíl džen přemyslič, što sče tam šitko tižo doživili. Ja si myslu tam niko trošku li stavizničku znosene. Nesvači dvo, vítam, a to dženca na Smoloriove džin, tam sče od povodnia cioch prošení, vy zjenžeče so tam blízko viesneje kočme, nedaloko kirchova, a potom punže napšikvat tiež do rodového parka, a potom od navečora pečich ve knistvovým hostčincu so zetkače, kieči a tiež na biesadu. Jutce reka Power Serbia so zetkaja ve Nuknice. Přizuče so rád ľúbe přes Instagram pola Sapsko-Modžinského tovarstva Bauk. No a potom smieče so tiež veselič na svojbne svečin a to nedželu. Ve Pančicach Kukovie vútrobne sče prošení do tak mienovanie komunikacijskeje arene. Písane program vás tam vočakuje, tiež čilne dere meče vo tute.

0: Srpski ľudový ansambl preprošuje hižo nekotre leta na vosebitej večerni koncerta, a to do Smochčanského kúpanišča. Leca z tejto srpske noce Simon Hiduška je na jednej ze svojich probu pobyl a za nás raz do programa poslúchal.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Za profesionelne dživadło, kiž so pravidłownie ze serbski kulturu na šelakore vášne zabiera, je drie Češko, program na noji stajč, kiž serbsku kulturu nekakve je cywej širokosti odpuščuje. Ansambloci pak su so za puč rozsudžili, kiž poslužuje so cywej palety serbske klasiske hučby, a su tak pisane program spřihotovali. Tak zaklinča za publikum dženca a juce večer napríklad znate ľudové spievy, kiž so ve bole neznatý interpretácii predstaja. Ale tiež celé klasisce zaniesené ľudové vášnia.

0: Ważne słowa.
1: Magenta Juri Czornak, Sys Nebecic.
2: Dziecza cyknizy Pippi Langstrumpf spiera znate je spisowaczelki Astrid Lindgren namaka štěhovacu sadu. Kak krásne doby v nebesach byč, tež one iže od vonka dekeriane vupadaja. Sem o tem iže vústo rozmyslovou, dokež jako hobijový fotograf vím, so je ledo ma nešto bolje fotogene hač nebesa. Když je bo nam hižo od vonka dajkerjane nebesa stvoril, kak krásne budu one za nas potom hakle od nutska. Kak pa přihotujme se na večnosť. Je nam to vonkovne, kaj ščilne dere meče, peneze abo kariera važniše, hač dušine vusmirene na boha. Sme po Boži kazni ljubi svoje bližšeho, kaj sebe samo tež vopravdže živi. Kujže z nas ma nađi vzotraje jeho živene z najmenša 80 let, a za nimo proca a potu težku z kradošče a z Božja doživi. Tala šo jedne, kak stari sme, nihtu z nas neve, što jutce buđe. Mili so modlič, kajš Mojzes v 90. psalme. Vuč nas naše dne ličič, so bychme mudrošč v utrobe naišli. Prošme tuž Boha, so by nas tak přeživene ved, so bychme čas, kotež nam zbyva, mudre vužili, přede skuždym dňom sme dali a blíže k věčnosti. Nevieme dre dokvadne, što nas po smerči očakuje. Najvážnejšie pak, što iž dobili vo nebesach viedžeč je, nebesa sú živene s Bohom a v tým mieli so hižo na zemi zvučovač.
1: Dobrá Juri Čornak z Nebečic, vynadokuje samovitnosť či tam nižšie osady.

0: Policia z G.
1: Zajšły konc tydzienia su paduši z Twarniščča na A4. Mie Skoda s Dorfom Anida Seifer s Dorfom Twarsku mašinu pokradnili a tiež ešte Twarski grad. Škoda učinia viaca če 10-40 euro. V Małom Wielkowie su so paduši do parkovace auta na Vojrovské droze zadobili a z auta pokradnichu baru peneze 100 euro nekak a potem spytachu neznači so do imbesa zadobič. Dopak so im neporadži, Škoda tam pak učinia 500 euro. V Budyšinie su paduši v noci na sredu spytali so do dôlového mobila zadobič, to so im neporadži přiušim na parachu Škodu 12-10 euro. A včera ráno to sme vám v obkadných pokyvách o tým povedali, zo je púč mies Nuknicu a Lénom zašľahane, tam je včera menujce bústory bez zájo, a kaj žili policia by boto na púču a šofér zúbi kontrolu nad jezdžidom, nichtu pak so nezraní a bus dobachu fachovce zrebe učanč.

zbožo dovotruva. Tam svičite dženca minuce Kristina a bošči Kubašec svoj zvoty kvasny jubilej. Vele zboža, vosebje kutu strovotu a dalše rjane zromadne leta, stej v vašej gratulaciji, a to pšeja vamaj Džakone Džeči, Beata, Kristiana a Matijas. Vezote šitke vaše nučki, Gabriel, Franz Josef, Benedikt, Tristan a Maube Valentin. A přečam přizamknu so vaju ljube mačeri, Maria a Marta, a cyba svojba, tak a tak. Veselíme so džens na Rianu Dumpajncu, tun zvotu kvasnu, a nedželu potom na vulki kvasny svičen. Luba kvasna mač Kristina, vysče byla dlouholetná zpěváka Votrovského cirkvinského kora a vobaj staj kvasnaj manželskaj svirnaj svuchary srbského rozvoza. A netko sa nadžijam, zoso přes hučne postru na džencniši džin veselitaj. Kiš so svirnje ljubomaja, ko lipa.

0: Kolbasa, če je moja kolbaska. A bi to lapčuka, što da netko?
1: Trichy, podobne si ste, ale pčoku spoznaješ na brunkoj ti barbie, a skere kulova ti formie. Pčoki zaživia so od pruška k čenju, a jeli tola razkavnu, zemreja. Vosy su skere podojte, žeru tež insekty a svodkosče, a moža bez problema viacore razy kavnič.
0: Dale tu na kubasce je žuto čona, a skere podojte. Potekim jedna vosa.
1: Je vam teši, že napadnemo, za su vosy nedom tu, šo jedne hač maš lotruce, jabuko abo pomfritki. Hač zimne, čopve, svutke abo selene, vone tvoča so nuc a chcedža tež nešto meč.
0: Na čim da zaleži, za su vosy lica vosibje vodne.
1: Vina na tom je vedro. Suchota a horcota minjenoch tydženju je k tomu vedva, zo kvitki a rostliny nesu lečo tak dere přetrali. Mene k čenju, mene nektara a s tym pizzu za vosy. Potek im sedža na našim lodže.
0: A čo odlatiš na naši kobosce, kotraš sutka ne je?
1: Popravom voja vosy menše insekty, napríklad kuntvory. Tola tež tých je lica suchoty dla mało. Tak vozmu im potom našu kobasku.
0: Rade pšiš nemám. Kak sa pravo zadržu? To nebo sa vosa zamazala.
1: Na žádný pád plac nič. Vosy maja so škýtač a sú vážne za přírodu. Nic kež dživia vastočka vokovo so placač. Potom čuje so vorožena a kaunie. Nic na ňu duč. Při vudochaniu nastane vulikový dioxid. Tun skutkuje na vosu kajš alarm. A potom... Aua! Štojš na krutku kvílu pomaje, když ju z vodu napriskače. Abo užívače vujn citrone, abo tež naliku. To vosy čuč nemoža. A najvážnejše na koncu, pretač vonka zbleše, abo nopaške piječe, poladajče stajne najpredu, hač je so vosa zabudžíva.
0: Viele piče vážne. Vosy biedeš športuješ. Z nový kopalskej sezóny. Zabira so jutro ráno na podžičích.

0: Tyž niče vohňová vobora, lepe sirena vuje, no a to sú potom také małe nuckone strožile, že ta je so nešto stavo, dokal dobia vohňový vobornic a vobornitky von. Potom haj so nadžiame, so nie je so ničo zveho stavo. Nadžiom nie, so tuto unkon steženia ve Bošicach ničo nestanie. Boščanská vohňová vobora minúce svedčí svoj 150. jubilej. Beno Bielk je v oboru zašel piatk vopytal a netko poskajče a hodajče raz, što je při Biesadze tam so stalo.
1: Andrej Macala je jeden ze styrch, iz najmenša to vokovo Bošit, přece zase slyšiš, kotrch se kožla vonjeva v obora přeje. Jako 16-letne je von ve obore započal, potom by to išto let je druhý muž a vod 2016 netko je navoda. Šef na 27 aktivnými vobornikami. A oni sú tiež hodži na to, što ješ stejí pola nich v depoje, 4 leta staré LF 10. Zevšim, što ješ také auto treba, tank s 2,500 litrami vody, mobilný vodumietak, špeciálny set za vojen v lesu a tak dále. To, šo oni juce poponujú na svojim svedženiu v ústaje. A rune, ako mi Andrej ešte poveda, sa pola nich v oblito jenož tak vokovo 5 razu sirena vuje... Piatk popolnú štyrioch, tež kožde ižo na konc tedžina myslí. Andri, vostajme sreč sáde stejo. Skočí k kamore a ižo zjedže von to draste vonjovoch vobomiku. Ani žane dvie menšne požišo, daži kamarádojo na kolesu aby auče přismala. Vopravde, voni přismala. Kolove a črije dele a nuc to škytne je draste. Ja sa so pali, so jeden praša. Jeho sobkamarát Markus Bjarš hľada na monitor na stene.
2: Ja neviem, nekej, ja. Mittelbrand, Waldbrand, Puschwitz am Puschwitzer Park.
1: Aha, polo na krome sy vuntam čita. Andrej Macala až na miestem auto štartuje, ale biehu, ja neviem, dvejo, aber cioch menšin, sú ižo dževečo ďalší prijeli. Potom skoča príni do auta a žaden jeničky nie dotal pomalu bežal. Hune ešte dvaj ďalšie bokovo rožka přismalitaj, tole auto už odjedže.
3: To je nekaj ovo bera, zase ja čo môžeš jokci, to sú rôjka, haj, ja sa nekaj lezo tu a čo pojedžim los.
1: Tunraz však je puč krutky, při puču do vietrova, so šťernišťo pali. Vojn je jenoši 600 metrov před príni ležonosti Bošic. Na tamnej strane stia nimale v metoch vysoké pomene až na 30 metrov před rčerec závode. Boščanci kamarádojo zabočno prskač a dáž na týž ďalšie vobore přijedu. Jako prýny tej ze zvúha a nesvačitva. Na koncu bude ich na polu 5 voborov. Z vodu, motekami a vopačemi kontra pomeniam. Sreč pola stej vulky štom. Vokovo neho sú bošičino reča stvorili a maja netko toustu hádžicu na rameniach. Celé prytku je Roman Mark, kýž je tež ižo cíjací cílit podľa a kýž netko do vohyňa prská.
4: Z jasným dňa sa tu viednik do nadbehovanské skupine, ktorýž je tu vodu da čečeč.
1: Šta sa je dopadne, Pali?
4: Je nevočná te polo, ktorýž je tu níže vojen dostal.
1: Vokovo pečich pokazuje termometr ešte cíjací cí stopňu. Pod toustej drastu v oborníku Juška jenož tak beží. A tohle voní svoju čestnohamskú službu rádečinia. V núznych pánach kaž zaš v piatk a tež pri tajkých svedženiach kaž dženca a judce, tež spomínaja v Bošicach na jubilej 150 let svoje vonjevoje vobore. S čímž ma tuta mała gmina samo jednu ze najstarších vonjevoch voborov z cíva v budyskym okresu.
0: Tuž útrobnú gratuláciu do Bošic 150 let vonjeva vobora tam vysi. Cimienčine docevili kina dževeč.

0: 5 minút od 9.
1: Nábožné slovo.
0: Magenta Juri Čornak z Nebelčic.
2: V dječacej knize Pippi Langstrumpf spera znate je spisovačelki Astrid Lindgren namaka štirovacu sadu. Kak krásne doby v nebesach byč, tež one iže od vonka dekerejane vupadaja. Sem o tem iže husto rozmyslovov, dokaž jako hobijový fotograf vim, so je ledo ma nešto bolje fotogene hač nebesa. Když je bo nam hižo od vonka dajkerjane nebesa stvoril, kak krásne budu one za nas potom hakle od nucka. Kak pak přihotujme se na večnoš. Je nam to vonkovne, kaj ščilne dere meče, peneze abo kariera važniše, hač dušine vusmirene na boha. Sme po Boži kazni ljubi svoje bližeho, kaj sebe samo tež vopravdže živi. Kujže z nas ma nađiv zotraje jeho živene z najmenša 80 let, a za nimo proca a potu tež kus kradošče a z Boža doživi. Tala šojedne, kak stari sme, nihtu z nas neve, što ju se buđe. Mili so modlič, kajš Mojzes v 90. psalme. Vuč nas naše dne ličič, so bychme mudrošt v utrobe najšli. Prošme tuž Boha, so by nas tak přeživene ved, so bychme čas, kotež nam zbyva, mudre vužili, před skuždym dňom sme dale a bliže k večnosti. Neveme dre dokvadne, što nas po smerči očakuje. Najvažnejše pak, što iž dobili vo nebesach vedeč je, nebesa sú živene s Bohom a v tým byli so hižo na zemi zvučovač.
0: Dobrá Juri Čornak ze Snebečic, sve na dokud zamovitosti tam nižšie je v osade. Je 4 minčiny do 9.

Dovuzneo, jo morovski ludovi spiv, beži voda beži vo obšivanju Jurija Vinarja. Dali su zazneli kompozicija Jana Bulanka, Nisa Zorabika, moteta Ave Maria Antona Brucknera a engelska moteta Sleep Fleshly Birth Roberta Remseja. Spíval jo kôr serského ľudového ansambla pod naviedovaním Andreasa Pabsta. Sledne žil koncerta s vokálnijou muziku pře stoliša spívate zase obi kórie skromatnie. Zaznijo spív doma retnijo od Jurija Vinarja na text Hendricha Jordana. Sledujo tvorba Mir, pokoj z oratoriuma Žnie od Korle Augusta Kocora a Handria Zelaria. Na koncu svišišo ve staroslovjanske rece Oče naš.